Ich odešel, tak děkuju. Ich odešel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu. Štěp, když se dvě.

0: tvoje všecko. Máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaní testament.

0: se opravdu jmenovala Elian.
1: Elian MacGregor, vždyť to máte v těch dopisech.
0: Pardon, pardon, tam je jenom E-M. Nic, nic.
1: To samozřejmě znamená Elian MacGregor.
0: To už je znamená třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo ty si
1: kvinit. Ale to
0: Alle spi Elina macht noch pulos rekines reti Bist du mir Angela
1: O certo io tu ne
0: Elina prosta Sabe ti el che so io che si perdina come Naro se ne blocco vi tanzate o listo pado o sunnate cestnazt Auf Nate tim sabise tolle Nomen infantis Ferdinand Makopoulos Torus, Nemanchevski, Otez, Vinehan, Nater, Elina Makopoulos.

0: te se Eugenia jede me Do Španielska
1: Vlastne
0: A je žena nic nevi Že si ja kdy nevrátim Vidíte, co si nesu Katilini šperky Máte rozumieť Matilda je moje žena Je stará
1: Eugenia
0: Viste che si starla, vite, se blasni mai gloi viec. Oh, ja, buon gloi, giv. A dopo ci lo vieca, che ci viene matto.